0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: První letní týden pokračuje a při červnových a červencových vedrech se můžeme schladit v klimatizovaných kinosálech moravských kin. Premiéry tohoto týdne za naše filmové experty představuje Radek Krojciger z multiplexu Premiér Cinema. Radku, ahoj.
2: Zdravím posluchače a ahoj Lukáši. Tento premiérový týden je super. A to z mnoha důvodů. Kromě toho, že je školní rok u konce a začalo nám léto, což by samo o sobě skoro stačilo, máme v kinech novou premiéru ze světa DC, Supergirl.
3: Nesmíš mě opustit.
2: Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouší hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
4: Ty seš to fako z toho pajzlu.
3: Fako? Tak říkám já tobě.
4: To sedí.
2: Film uvidíte v kinech jak z titulky, tak v českém znění.
1: Co je podle tebe symbol léta?
2: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky.

0: Naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
1: Díky, super.
2: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
1: Co když nám tohle řeknou naše děti?
3: Quick?
4: Nuže, akce!
0: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
3: Tady?
4: To bylo perfektní!
0: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se neúplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované zábavy a smíchu.
1: Děkujeme, nový Mimoni, česká táborová komedie po večerce a také ségra Supermana, tedy Supergirl, jsou letní filmové premiéry v našich kinech a za filmové experty dostal slovo Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Opatruj se.
0: Díky za rozhovor, Lukáši. Přeju všem posluchačům krásné léto a nezapomeňte, že klimatizované sály kin jsou kromě vody také velmi osvěžující.
5: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
6: Melodický rock? To je Skyrock.
5: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 28. června na Skyroku.
2: Tak nám zabili Ferdinanda.
3: Kterýho, paní Millerová?
1: Tato památná věta z usměvavých příběhů o Švejkovi se vztahuje k události z 28. června 1914 v Sarajevu. Je zde zastřelen následník trůnu rakousko-uherské monarchie František Ferdinand. Incident se stává záminkou pro rozpoutání první světové války, která trvá do roku 1918 a na jejímž konci je i samostatná Česká republika. Ve znamení konce se nese také 28. červen 1979 ve studiích Muscle Shoals v americké Alabamě. Legenda Big Beatu Bill Haley zde natáčí své poslední songy. Opouští nás o dva roky později v roce 1981. Naopak příjemné pro rockové fandy je 28. červen 1996. Skupina Kiss v Detroitu na Tiger Stadium hraje opět v původní sestavě Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley a Peter Criss. Prvnímu koncertu přihlíží necelých 40 000 diváků. Turné Alive Worldwide Tour končí po 192 koncertech za 11 měsíců. Celkově vydělává přes 43 milionů dolarů s průměrnou účastí cirka 14 000 fanoušků na jeden koncert. Nakonec narozeninová gratulace Davidu Knightsovi, basistovi Procol Harum. Přichází mezi nás 28. června 1945. Rokový výběr z událostí máme pro vás i zítra. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
1: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouších hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
1: Ty seš to fako z toho pajzlu.
2: Fako? Jak říkám já tobě.
1: To sedí.
0: Film uvidíte v kinech jak s titulky, tak v českém znění.
3: Co je podle tebe symbol léta?
0: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky. S dokonalým načasováním tak přichází česká komedie Po večerce, která sice není o první lásce, ale o té největší určitě. Film se odehrává v prostředí letního tábora, kde zaskakující vedoucí Kráťa v podání Vladimíra Polívky čelí návštěvě z hygieny. A návštěva se nečekaně protáhne. Další role stvárnili Václav Neužil, Hanna Wagnerová nebo Ondřej Pavelka.
4: Tak já bych teda zůstala, jestli si to u toho ohně myslel vážně.
5: Po druhé už to samou chybu neudělám.
0: Tenhle film vás zahřeje, naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
3: Díky, super.
6: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
3: Co když nám tohle řeknou naše děti?
7: Quick?
8: Nuže, akce!
0: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
7: Tady?
6: To bylo perfektní!
0: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se ne úplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované zábavy a smíchu.
3: Děkujeme, nový Mimoni, česká táborová komedie Po večerce a také ségra Supermana, tedy Supergirl, jsou letní filmové premiéry v našich kinech a za filmové experty dostal slovo Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Opatruj se.
0: Díky za rozhovor, Lukáši. Přeju všem posluchačům krásné léto a nezapomeňte, že klimatizované sály kin jsou kromě vody také velmi osvěžující.
9: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
10: Ráno na Skyrocku.

0: Dobré ráno. Na Skyroku snídáte s nejlepším rokovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rokové ráno. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku. Místní rádio, místní zprávy.
1: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic. Představte si, že svou lásku hledá skoro polovina lidí v Česku v online světě. Výsledky velké ankety Deníku ukazují, že přes internet se seznamuje v průměru 47 lidí ze 100. Dle párových terapeutů lze na internetu najít stejně stabilní vztah jako při běžném seznamování tváří v tvář.
2: Sport. Elitní tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová potvrdila před Wimbledonem výbornou formu. Dokráčela na turnaji v německém Bad Homburgu až do finále, v němž se utkala s bývalou světovou jedničkou Naomi Osakaovou a Karolína v úvodním setu jasně dominovala a zvítězila 6-1. Ve druhé sadě získala první gem, ovšem její soupeřka kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Karolína Muchová tak slaví třetí titul na světovém okruhu v kariéře.
3: Olomouc se chystá na světovou atletiku. Od 2. do 4. července ožije stadion Lokomotivy druhým ročníkem prestižní paraatletics Grand Prix. Na Hanou dorazí bezmála 200 elitních závodnic z celého světa, včetně paralympijských vítězek. Pro diváky je připravená fanouškovská zóna, vstup je zdarma a hrát se bude i o led horkovzdušným balónem. Naše rádio je hrdým mediálním partnerem této akce a my už za chvíli prozkoumáme, jaké počasí nás v příštích dnech čeká, tak nikam neodcházejte.
4: Pokud už padáte únavou z tropických veder, máme pro vás dobrou zprávu. Konec rozpáleného pekla je na dohled. Ještě o víkendu extrémní počasí, teploty do 40 stupňů. V pondělí pomaličku dorazí studená fronta, přinese mraky, teploty srazí na takových snesitelnějších 32, v úterý naměříme 29 a od středy se konečně nadechneme při příjemných 25 stupních. Vydržte to, víkendové finále veder je sice drsné, ale brzy už se oplatí. Víme, jak bude o víkendu tropy, potom už jenom lepší horko.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, býci, blíženci a raci, budete se potit v autě, doma i v práci.
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva.
1: Lvi, pany anebo váhy, i vy se usmažíte záhy.
3: Hej, vy tam nahoře, udělejte s tím něco. Sešlete mi pár velbloudů nebo trochu vody, ano?
1: Štíři, střelci, kozorozi, vodnáři, dejte pozor, ať kvůli vedru nemusíte k lékaři.
4: Bude hic, Cecilko, hic bude.
1: A co my ryby, nám se v každém bazénu líbí.
5: Tak si chlapky pojďme se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
6: Mother of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Mother of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
8: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky.

0: Skyrock je s vámi i v téhle hodině, tak nikam neodcházejte. Největší světové hvězdy, neskutečné sportovní osudy a fotbalová show, která prostě nemá obdoby. My víme, co se děje na samotném trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď v obraze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Dál pro vás sledujeme fotbalové mistrovství světa klubů a možná vás zaujme jedna věc, které si při přenosech skoro nevšimneme. Na šampionátu se totiž rozhoduje o každém centimetru. Rozhodčím dnes pomáhá nejen videorozhodčí VAR, ale také technologie v míči a systém pro poloautomatické posuzování offsideů. Díky kombinaci senzorů v míči a kamer rozmístěných kolem hřiště dokážou rozhodčí mnohem přesněji určit okamžiky při hrávky i postavení hráčů. Situace, které dříve vyvolávaly dlouhé debaty, jsou tak dnes často otázkou několika vteřin. Fotbal je sice pořád hlavně o emocích, ale čím dál větší roli v něm hrají i moderní technologie.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
4: Rádio Hana, Skyrock.
5: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
6: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
5: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Česko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
2: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
1: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
2: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
1: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden. Sport. Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.

0: začátek nového týdne přinese tropické teploty, i když během pondělí začne od západu postupně přibývat oblačnosti. Podle meteorologů můžou přijít i bouřky. A navíc dnešní dny nejsou jen ty nejteplejší, patří stále i k těm nejdelším v roce. V tomto období jsou totiž dny delší jak 16 hodin a slunce zapadá až po 9. večer.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Doprava.
0: Na ranních cestách pozor na nehodu, a to aktuálně v Olomouci na ulici Lazecká. Hlásíte nám tady pád cyklisty. Pozor si dejte i na policejní hlídku, ta nám číhá aktuálně na D55 u Otrokovic. Tak hlavně šťastnou cestu.
3: Posloucháte Skyrock s

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Neděli si užíváte s naším rádiem, máme 28. června a svátek má Lubomír, tak přejeme všechno nej. Narozeniny neslaví slovenská modelka a moderátorka Andrea Verešová, byla Miss Slovensko v roce 1999 a také americký kytarista Steve Morse, známý především svým působením v kapele Deep Purple. A 28. června je také den povědomí o pojištění. Tak si nějaké ještě rychle zařiďte, než se dneska s námi Skyrock upečete. Kalendárium.
0: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
0: Skyrock.

0: Johana, Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

Česko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Jsme vaše fotbalové rádio, naše hráče už jsou z mistrovství světa doma a fotbalová veřejnost a pozornost se znovu obrací k české lize. Ta si tak sice ještě užívá letní pauzu, ale hráči rozhodně neleží na pláži, nabírají kondici, trénují, čekají přípravné zápasy a skládají se kádry na novou sezónu. Na telefonní lince je mluvčí Sigma Olomouc Jirka Fischer. Ahoj.
1: Ahoj Lukáši, dobrý den posluchačům.
0: Jirko, fanoušci se nás ptají logicky na změny v kádru, odchody, příchody. My víme, že se to turbulentně mění, tak jak jsme na tom teď koncem června v Sigmě?
1: Momentálně můžeme říct to, co už vlastně proběhlo i médii. Daniel Šturm odešel za rekordní sumu do pražské Slávie. Naopak se podařilo přivést islandského reprezenta do 21 let Hilmira Mikkelsona, útočníka urostlého. A tak, jak říkáš, je to turbulentní ve fotbale, na dalších posilách se pracuje, tak uvidíme, co přinesou následující dny.
0: Až se něco stane, dáme vědět, jak teď vypadá letní režim hráčů, co dělají, co je před nimi v těch nejbližších dnech.
1: Dovolenou mají hráči za sebou, samozřejmě i během ní plnili individuální plány. Teď už se v těch vysokých teplotách potí tady v Olomouci, přípravu začali v pondělí na hřišti a polikají dávky trenérů. Teď je to hodně oběhání, o nabírání kondice a kluci makají, aby byli připraveni na start sezony.
0: Přípravné zápasy?
1: Přípravné zápasy nás čekají v tom prvním červencovém týdnu. Vlastně tři zápasy ve Slatinicích na tradičním místě, ve středu proti Skalici, potom v sobotu dvojzápas proti Banské Bystrici a Kroměříži. Přesné časy najdou fanoušci na našich stránkách sigmafotbal.cz.
0: No a fanoušci se právě ptají, co pro ně chystáte na stadionu v nové sezóně, kdy se opět potkáme na tribunách.
1: Poprvé v ligové soutěži se na tribunách můžeme potkat o víkendu 1. nebo 2. srpna při zápase proti Mladé Boleslavi. Tam ještě čekáme na to, jak se rozhodnou televizní stanice. Těch novinek samozřejmě bude dost. Jednou z nich, kterou bych určitě zmínil, je, že pokračuje spolupráce s fanoušky, kteří založili spolek Sigma Fans. Zavedli jsme rodinný sektor na tribuně Karla Bricknera. Těch věcí bude určitě během sezóny spousty, ať už jde o fanzóny a další věci.
0: Říká Jiří Fischer z SK Sigma Olomouc. Děkujeme za aktuální novinky z klubu. Jako mediální partner Sigmy se už těšíme, až se znovu roztočí ten ligový kolotoč a budeme fandit společně. Jirko, děkujeme, hezký den a pohodový víkend. Ahoj.
1: Rádo se stalo, Lukáši. Ahoj.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Baví nás, baví vás.
3: I v neděli.
2: Skyrock.
3: Nejlepší rockový výběr.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Máte správně naladěno, s námi víte, co se děje i o víkendu. Olomoucká zoo slaví. Poprvé přivítala na svět dvě mláďata pandy červené. Matka je prvorodička a péči o ně se teprve učí. Otcem je šestiletý samec z Francie. Rodina je ve společném výběhu. Pandy v olomoucké zoo chovají v páru už několik let. Voda na jezerech Poděbrady u Olomouce i na Plumlovské přehradě na Prostějovsku je vhodná ke koupání. To je dobrá zpráva v současném vedru od hygieniků týkající se velkých přírodních koupališť v regionu. Ohodnotili vzorky vody z Plumlovské přehrady z tohoto týdne na jedničku. Voda je vhodná ke koupání s minimálním rizikem zdravotních potíží. Stejně tak i na Poděbradech. Obě vodní plochy budou dál v létě procházet kontrolou.
0: Sport.
3: Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8-1. Postoupili po třetí za sebou do boje o zlato a budou útočit na první triumf od roku 2011 z Bratislavy. V nedělním finále se utkají se Spojenými státy americkými, které zvítězily nad Kanadou 4-3. Ženský národní tým získal po třetí za sebou stříbro. V repríze finále z roku 2024 podlehl Američankám 0-1.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Dnes by měla vrcholit vlna rekordních veder. Již během soboty došlo k překonání absolutního rekordu, kdy se v Doksanech na Litoměřicku vyšplhala teplota na 40,9 stupňů Celsia. Meteorologové předpokládají, že v neděli mohou být teploty ještě vyšší. I na Moravě naměříme mezi 35 a 40 stupni. Srážky nečekáme a vítr zůstane slabý. V pondělí bude převážně slunečno a o 2 až 3 stupně chladněji. Stále ale s letními teplotami přes 30. Může ale zabouřit.
0: Doprava.
4: Na víkendových cestách pozor na policejní hlídky. Jedna na vás číhá v Mostkovicích ulici Jižní. Další policejní hlídka je ve Zlíně v ulici Frištácká. A pozor si musíme dát i mezi Valašským Meziříčím a obcí Bystřička. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 28. červen na Skyroku.
2: Tak nám zabili Ferdinanda.
3: Kterýho, paní Millerová?
1: Tato památná věta z usměvavých příběhů o Švejkovi se vztahuje k události z 28. června 1914 v Sarajevu. Je zde zastřelen následník trůnu rakousko-uherské monarchie František Ferdinand. Incident se stává záminkou pro rozpoutání první světové války, která trvá do roku 1918 a na jejímž konci je i samostatná Česká republika. Ve znamení konce se nese také 28. červen 1979 ve studiích Muscle Shoals v americké Alabamě. Legenda Big Beatu Bill Haley zde natáčí své poslední songy. Opouští nás o dva roky později v roce 1981. Naopak příjemné pro rockové fandy je 28. červen 1996. Skupina Kiss v Detroitu na Tiger Stadium hraje opět v původní sestavě Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley a Peter Criss. Prvnímu koncertu přihlíží necelých 40 tisíc diváků. Turné Alive Worldwide Tour končí po 192 koncertech za 11 měsíců. Celkově vydělává přes 43 milionů dolarů s průměrnou účastí cirka 14 tisíc fanoušků na jeden koncert. Nakonec narozeninová gratulace Davidu Knightsovi, basistovi pro Kul Harum. Přichází mezi nás 28. června 1945. Rokový výběr z událostí máme pro vás i zítra. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Skyrock.

Johana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

zvat na vélet do krematoria může být dost divný. My se ale dneska na olomoucký krematorium mrknem trochu ináč. Zapomeňte na legendárního spalovača mrtvol a podívejme se na věc okem historie. Spopelňování v novodobé historii o nás přešlo ve známost koncem 19. století. Prvním pokusem o zřízení krematoria v Olomouci byl v roku 1922 návrh přestavby kaple na Neředinském hřbitově. To ale po stížnostech olomouckých farností neprošlo. Časem bylo zadaný výběrko na projekt Fungl novýho baráko. Ve finále se vybral návrh Alojza Šajtara. Předej podoba dostal v letech 1931 až 1932. Všecko zlý bylo zas jednou k něčemu dobrý a funkcionalistická stavba olomouckého krematoria se hřbitovem je dneska nemovitou kulturní památkou.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací, nejen z našeho regionu. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Olomoucký kraj zasáhla vlna veder a ve Šternberku teploty vyšplhaly až k 36 stupňům Celsia. Denní maxima byla překročena na 11 ze 13 dlouhodobě měřících stanic v regionu, přičemž nezvyklé horko panovalo i na vrcholcích hor. Podle meteorologů má tropické počasí vyvrcholit v neděli, kdy teploty mohou dosáhnout až 39 stupňů a noc neklesne pod 20-stupňovou hranici. Sport. 21-letá cyklistka Julia Kopecký ovládla na mistrovství republiky silniční závod a získala tak vytoužený zlatý double. Extrémně náročný závod doprovázený tropickým horkem museli organizátoři zkrátit na necelých 79 kilometrů. O titulu rozhodl až dramatický souboj v cílové rovince, ve kterém Kopecký porazila Kristýnu Zemanovou. Nikdy jsem nejela tak náročný mistrák, strašně mě bolí nohy, přiznala v cíli vyčerpaná šampionka.
2: Pokud se dnes chystáte ven, nezapomeňte hlavně na dostatek tekutin, pokrývku hlavy a rozhodně

0: sníkem nebo boušky. Aktivita klíšťat zůstává po teplém a vlhkém období vysoká, takže při návratu z přírody se vyplatí důkladná kontrola.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Doprava.
3: V Olomouci počítejte s menším zdržením na ulici Kapitána Jaroše. Hlásíte nám tady kolonu zhruba na 5 minutek. Na cestách pozor také na policejní hlídky. Jedna je na D55 na trase Hulín-Otrokovice za exitem na Pajedla, další na D35 na trase Lipník-Nadbečovou Olomouc za exitem Přáslavice a policejní hlídka na vás číhá také v obci Brusné. Tak nohu z plynu.
2: Posloucháte Skyrock.
4: Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska je tady s námi hardrocková skupina, která se dala dohromady v anglickém Sheffieldu. Na vrcholu slávy jsou v 80. a taky v 90. letech. To je skupina Def Leppard.
0: Rádio Hana, Skyrock a rocková abeceda.
1: Různé kapely zažívají různé katastrofy nebo neveselé chvilky. Def Leppard byli hned několikrát stíháni nepřízní osudu. Poprvé to bylo v roce 1984. Bubeník Rick Allen ztratil při autohavárii levou paži, ale ani to nebylo překážkou pro další pokračování ve hře na bicí. Podle zpěváka Joe Eliota se díky elektronickému systému stal Rick prý lepším bubeníkem, než kdy byl.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Dneska je tu vzpomínka na první album, které bylo nahráno po Rickově nehodě. Je to veleúspěšná Hysteria z roku 1987. Následuje obří světové turné a v Americe dokonce hrají v kruhu. To znamená uprostřed haly s hledištěm kolem dokola. V rokové abecedě dnes tedy písmeno D jako Def Leppard, tak si to užívejte v plné parádě.

0: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede. A ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedin...

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že se si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko. Mother
4: of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Mother of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rokových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: krásnou neděli vám přejeme z našeho rozpáleného studia. Dneska je to napadnutí, teploty venku útočí na rekordní hodnoty a jestli to takhle půjde dál, tak snad uvaříme i ty kaktusy na flóře. Tady totiž dneska vrcholí úchvatná výstava kaktusů a sukulentů, tak nepropásněte poslední šanci. Přímo v Olomouci může být také dobrá varianta unik do klimatizovaných přítmí Premier Cinemas. Tam se můžete schladit u nového sci-fi, den odhalení nebo u romantické komedie Po večerce s Vladimírem Polívkou. Výborný azyl před sluncem nabízí také pevnost poznání, kdy už teď lákají na letní program Trénuj jako astronaut. Ve vesmíru je konec konců mráz. Tak se tam běžte aspoň inspirovat. A co zbytek regionu? Pro celý Olomoucký kraj platí teď jediné pravidlo okamžitě skočit do vody. Vyrážíme třeba na koupaliště v Litovli a v Lošticích, nesmíme vynechat ani Šumperk a nebo koupaliště Letovice. A jestli chcete počkat, až to nejhorší peklo přejde, večer vyražte do letního kina. V letním kině Moskovice totiž už od 21 hodin a 30 minut promítají pod čírým nebem skvělou francouzskou komedii Akce milionář, kde už snad bude trochu dýchatelno. No a do klasických klimatizovaných kin v Uničově, Mohelnici nebo v Šumperku můžete po západu slunce zajít na zmiňovanou komedii Po večerce. Chlaďte se, pijte hodně vody a zůstaňte s námi. Vaše rádio vám vylepšuje horkou neděli dál.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádně, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gól!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Špína na autě.

0: Jasná červená karta. Mycí centrum Vitásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony. Bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vitásek. Čistá jízda za vítězstvím.
1: Melodický rok.
2: Skyrock.

0: na Zábřešsku na 103,7 FM. Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďme se podívat, co pak se děje. Extrémní teploty o víkendu zaplnily Štěrkopísková jezera Poděbrady a Náklo na Olomoucku, kde návštěvníci zcela zaplnili pláže i přilehlá parkoviště. Někteří řidiči na Poděbradech kvůli snaze ušetřit za parkovné odstavovali vozy na příjezdových cestách, čímž ohrozili případný průjezd záchranářů. Meteorologové navíc varují, že v neděli teploty v regionu překročí 37 stupňů Celsia a doporučují proto dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně oslavila 30 let od zahájení svého provozu. U příležitosti tohoto významného jubilea odehrál komorní soubor Janáčkovy filharmonie Ostrava unikátní koncert přímo v podzemní kaverně elektrárny. Unikátní technické dílo, jehož stavba trvala od roku 1978 do roku 1996, navíc krátce před výročím potvrdilo svou skvělou kondici, když pošť v březnu letošního roku překonalo historický rekord v množství dodané elektřiny do sítě.
0: Sport.
1: Fotbalisté SK Sigma Olomouc úspěšně zahájili letní přípravu, když v prvním utkání v Hutisku porazili slovenský Ružomberok těsně 1-0. Trenér Pavel Hapal protočil v obou poločasech téměř celou sestavu a ocenil splnění kondičního záměru i vítězný výsledek. K dalšímu přípravnému duelu nastoupí Hanáci už ve středu od 17 hodin ve Slatinicích proti Skalici.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Pokud už máte nekonečného pocení plné zuby, nebojte. Vidíme světlo na konci tunelu. Ta nejhorší výheň brzy skončí. Sice před sebou máme ještě pondělní a úterní finále, kdy teplotní maxima vystřelí k 33 stupňům a přijdou i bouřky, ale pak už přijde vysvobození. Ve středu frontální systém utne tropy a schladí nás na příjemných 25 stupňů Celsia. K tomu nám také sprchne. Toto pravé letní osvěžení si podle meteorologů udržíme do konce týdne. Tak zvládněte ještě pár kritických dní a brzy se zase normálně nadechneme.
0: Doprava.
2: Olomouce nám hlásíte Ťukanec, a to na Žižkově náměstí. Jsou tu v sobě dvě osobní auta. Bouralo se také mezi obcí Ústí a Horní Těšice, tak tady taky nohu z plynu. A zpomalit se vyplatí rozhodně i na D1 na trase Říkovice Vyškov na exitu Hulín Západ. Tady číhá policejní hlídka. Stojí také na D1 na trase Ostrava Přerov před exitem Lipní nad Bečovou Trnávka a nebo na D55 na trase Hulín Otrokovice za exitem na Pajedla. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 28. červen na Skyroku.
2: Tak nám zabili Ferdinanda.
3: Kterýho, paní Millerová?
1: Tato památná věta z usměvavých příběhů o Švejkovi se vztahuje k události z 28. června 1914 v Sarajevu. Je zde zastřelen následník trůnu rakousko-uherské monarchie František Ferdinand. Incident se stává záminkou pro rozpoutání první světové války, která trvá do roku 1918 a na jejímž konci je i samostatná Česká republika. Ve znamení konce se nese také 28. červen 1979 ve studiích Muscle Shoals v americké Alabamě. Legenda Big Beatu Bill Haley zde natáčí své poslední songy. Opouští nás o dva roky později v roce 1981. Naopak příjemné pro rockové fandy je 28. červen 1996. Skupina Kiss v Detroitu na Tiger Stadium hraje opět v původní sestavě Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley a Peter Criss. Prvnímu koncertu přihlíží necelých 40 tisíc diváků. Turné Alive Worldwide Tour končí po 192 koncertech za 11 měsíců. Celkově vydělává přes 43 milionů dolarů s průměrnou účastí cirka 14 tisíc fanoušků na jeden koncert. Nakonec narozeninová gratulace Davidu Knightsovi, basistovi Procol Harum. Přichází mezi nás 28. června 1945. Rokový výběr z událostí máme pro vás i zítra. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastně e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Skyrock je s vámi i v téhle hodině, tak nikam neodcházejte. Největší světové hvězdy, neskutečné sportovní osudy a fotbalová show, která prostě nemá obdoby. My víme, co se děje na samotném trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď v obraze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Dál pro vás sledujeme fotbalové mistrovství světa klubů a možná vás zaujme jedna věc, které si při přenosech skoro nevšimneme. Na šampionátu se totiž rozhoduje o každém centimetru. Rozhodčím dnes pomáhá nejen videorozhodčí VAR, ale také technologie v míči a systém pro poloautomatické posuzování offsideu. Díky kombinaci senzorů v míči a kamer rozmístěných kolem hřiště dokážou rozhodčí mnohem přesněji určit okamžiky při hrávky i postavení hráčů. Situace, které dříve vyvolávaly dlouhé debaty, jsou tak dnes často otázkou několika vteřin. Fotbal je sice pořád hlavně o emocích, ale čím dál větší roli v něm hrají i moderní technologie.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Na rok máš nárok.
6: Skyrock.

0: připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rokový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
2: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
1: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává.
2: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
1: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden. Sport. Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.

0: meteorologům můžou přijít i bouřky. A navíc dnešní dny nejsou jen ty nejteplejší, patří stále i k těm nejdelším v roce. V tomto období jsou totiž dny delší jak 16 hodin a slunce zapadá až po 9. večer.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Doprava.
3: Policisté dořešují nehodu na Žižkově náměstí v Olomouci. Jsou tu v sobě dvě osobní auta, tak tady opatrně. Nehodu nám hlásíte také na Hranicku, a to mezi obcemi Ústí a Horní Těšice. Pozor i na policejní hlídky. Jedna číhá v Mohelnici, a to na cestě na Moravskou Třebovou. Další je na D1 na trase Říkovice-Vyškov na exitu Hulín-Západ. A policie je také v Bruntálu v ulici Nádražní. Tak ať nemáte zbytečně pokutu.
4: Posloucháte Skyrock s

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Rádio Johana Skyrock.
1: Skyrock. Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

byla Miss Slovensko v roce 1999 a také americký kytarista Steve Morse, známý především svým působením v kapele Deep Purple. A 28. červen je také den povědomí o pojištění. Tak si nějaké ještě rychle zařiďte, než se dneska s námi upečete.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máte správně naladěno, s námi víte, co se děje i o víkendu. Olomoucká zoo slaví. Poprvé přivítala na svět dvě mláďata pandy červené. Matka je prvorodička a péči o ně se teprve učí. Otcem je šestiletý samec z Francie. Rodina je ve společném výběhu. Pandy v olomoucké zoo chovají v páru už několik let. Voda na jezerech Poděbrady u Olomouce i na Plumlovské přehradě na Prostějovsku je vhodná ke koupání. To je dobrá zpráva v současném vedru od hygieniků týkající se velkých přírodních koupališť v regionu. Ohodnotili vzorky vody z Plumlovské přehrady z tohoto týdne na jedničku. Voda je vhodná ke koupání s minimálním rizikem zdravotních potíží. Stejně tak i na Poděbradech. Obě vodní plochy budou dál v létě procházet kontrolou. Sport. Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8-1. Postoupili po třetí za sebou do boje o zlato a budou útočit na první triumf od roku 2011 z Bratislavy. V nedělním finále se utkají se Spojenými státy americkými, které zvítězily nad Kanadou 4-3. Ženský národní tým získal po třetí za sebou stříbro. V repríze finále z roku 2024 podlehl Američankám 0-1.
2: Dnes by měla vrcholit vlna

0: zůstane slabý. V pondělí bude převážně slunečno a o 2 až 3 stupně chladněji. Stále ale s letními teplotami přes 30. Může ale zabouřit. Doprava. Zdravíme všechny řidiče na cestách. Dnes nás trápí tropické teploty, ale také ostré slunce, které může velmi nepříjemně oslňovat. Sluneční brýle jsou dnes naprostou nutností. Kvůli extrémnímu suchu a horku navíc roste riziko, že v lesních úsecích potkáte divokou zvěř, která migruje za vodou. Buďte proto ve střehu i mimo běžné hodiny jejich aktivity. Víme, jak se jezdí tady a přejeme vám pohodový zbytek cesty. Klimatizaci nastavenou tak akorát a hlavně žádné vařící motory.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
2: Posloucháte Skyrock.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Mothers of Rock.
7: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
6: Mothers of Rock.
7: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
8: Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
2: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: První letní týden pokračuje a při červnových a červencových vedrech se můžeme schladit v klimatizovaných kinosálech moravských kin. Premiéry tohoto týdne za naše filmové experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema. Radku, ahoj.
2: Zdravím posluchače a ahoj Lukáši. Tento premiérový týden je super. A to z mnoha důvodů. Kromě toho, že je školní rok u konce a začalo nám léto, což by samo o sobě skoro stačilo, máme v kinech novou premiéru ze světa DC, Supergirl. Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouších hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
3: Ty seš to pako z toho pajzlu.
4: Pako? Jak říkám já tobě.
3: To sedí.
2: Film uvidíte v kinech jak z titulky, tak v českém znění.
1: Co je podle tebe symbol léta?
2: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky. S dokonalým načasováním tak přichází česká komedie Po večerce, která sice není o první lásce, ale o té největší určitě. Film se odehrává v prostředí letního tábora, kde zaskakující vedoucí Kráťa v podání Vladimíra Polívky čelí návštěvě z hygieny. A návštěva se nečekaně protáhne. Další role stvárnili Václav Neužil, Hana Wagnerová nebo Ondřej Pavelka.
5: Tak já bych teda zůstala, jestli si to u toho ohně myslel vážně.
6: Po druhé už to samou chybu neudělá.
2: Tenhle film vás zahřeje, naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
1: Díky, super.
7: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
1: Co když nám tohle řeknou naše děti?
8: Quick?
9: Nuže, akce!
2: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
8: Tady?
10: To bylo perfektní!
2: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se neúplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované zábavy a smíchu.
1: Děkujeme, nový Mimoni, česká táborová komedie Po večerce a také ségra Supermana, tedy Supergirl, jsou letní filmové premiéry v našich kinech a za filmové experty dostal slovo Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Opatruj se.
2: Díky za rozhovor, Lukáši. Přeju všem posluchačům krásné léto a nezapomeňte, že klimatizované sály kin jsou kromě vody také velmi osvěžující.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
11: Skyrock.
0: Skyrock.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
13: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
14: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Skyrock. Milujeme rock. Milujeme rock.

0: Vaše víkendová rocková jednička Skyrock. Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací, nejen z našeho regionu. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Olomoucký kraj zasáhla vlna veder a ve Šternberku teploty vyšplhaly až k 36 stupňům Celsia. Denní maxima byla překročena na 11 ze 13 dlouhodobě měřících stanic v regionu, přičemž nezvyklé horko panovalo i na vrcholcích hor. Podle meteorologů má tropické počasí vyvrcholit v neděli, kdy teploty mohou dosáhnout až 39 stupňů a noc neklesne pod 20-stupňovou hranici.
0: Sport.
1: 21letá cyklistka Julia Kopecký ovládla na mistrovství republiky silniční závod a získala tak vytoužený zlatý double. Extrémně náročný závod doprovázený tropickým horkem museli organizátoři zkrátit na necelých 79 kilometrů. O titulu rozhodl až dramatický souboj v cílové rovince, ve kterém Kopecký porazila Kristýnu Zemanovou. Nikdy jsem nejela tak náročný mistrák, strašně mě bolí nohy, přiznala v cíli vyčerpaná šampionka.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Pokud se dnes chystáte ven, nezapomeňte hlavně na dostatek tekutin, pokrývku hlavy a rozhodně se vyhněte delšímu pobytu na přímém slunci. V Olomouckém kraji bude po celý den jasno až skoro jasno a teploty se dostanou až na rekordních 40 stupňů Celsia. Také pondělí zůstane tropické, maxima budou stoupat na 33 stupňů. Během dne se začne od západu zatahovat a přijít můžou i přehánky nebo bouřky. Aktivita klíšťat zůstává po teplém a vlhkém období vysoké. Takže při návratu z přírody se vyplatí důkladná kontrola.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
2: Venku nás sice drtí extrémní horko, ale v autech si můžeme zařídit příjemný chládek. Pozor ale na správné nastavení klimatizace. Rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl být větší než 6 až 7 stupňů. Jinak vám při vystoupení z auta hrozí pořádný teplotní šok, angína a nebo i kolaps. Před jízdou auto raději vyvětrejte otevřením všech dveří a proud vzduchu z průduchu nikdy nesměřujte přímo na vaše tělo. Tak vám přejeme příjemné klima za volantem a hlavně bezpečnou cestu do cíle.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Mother of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
6: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Začneme ve fakultní nemocnici Olomouc. Tady jsme byli svědky dojemného příběhu se šťastným koncem. Malý Tomášek přišel kvůli nezhoubnému nádoru o půlku čelisti, kterou ale lékaři úspěšně nahradili implantátem z titanu. Podrobnosti píše Olomoucký Report. Přerovští školáci ovládli turnaj během mistrovství světa v hokejbale. Mimořádného sportovního úspěchu dosáhli žáci základní školy Želatovská. Po vítězství v ostravské kvalifikaci vybojovali prvenství také ve finálovém turnaji ostravského poháru. O jejich úspěchu píše web Přerov.eu. A kdy napradět bez davu? KKO zveřejnilo unikátní statistiku s průměrným počtem návštěvníků na pradědu. Díky ní budete vědět, kdy se na výlet do Jeseníku vydat a kdy raději zůstat doma. Statistiku najdete na Šumperském deníku. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, C, Z.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.

0: A teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Pojďme se podívat, co pak se děje. Extrémní teploty o víkendu zaplnily Štěrkopísková jezera Poděbrady a Náklo na Olomoucku, kde návštěvníci zcela zaplnili pláže i přilehlá parkoviště. Někteří řidiči na Poděbradech kvůli snaze ušetřit za parkovné odstavovali vozy na příjezdových cestách, čímž ohrozili případný průjezd záchranářů. Meteorologové navíc varují, že v neděli teploty v regionu překročí 37 stupňů Celsia a doporučují proto dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně oslavila 30 let od zahájení svého provozu. U příležitosti tohoto významného jubilea odehrál komorní soubor Janáčkovy filharmonie Ostrava unikátní koncert přímo v podzemní kaverně elektrárny. Unikátní technické dílo, jehož stavba trvala od roku 1978 do roku 1996, navíc krátce před výročím potvrdilo svou skvělou kondici, když pošť v březnu letošního roku překonala historický rekord v množství dodané elektřiny do sítě.
0: Sport.
3: Fotbalisté SK Sigma Olomouc úspěšně zahájili letní přípravu, když v prvním utkání v Hutisku porazili slovenský Ružomberok těsně 1-0. Trenér Pavel Hapal protočil v obou poločasech téměř celou sestavu a ocenil splnění kondičního záměru i vítězný výsledek. K dalšímu přípravnému duelu nastoupí Hanáci už ve středu od 17 hodin ve Slatinicích proti Skalici.
4: Pokud už máte nekonečného pocení plné zuby, nebojte. Vidíme světlo na konci tunelu. Ta nejhorší výheň brzy skončí. Sice před sebou máme ještě pondělí.

0: příjemných 25 stupňů Celsia. K tomu nám také sprchne. Toto pravé letní osvěžení si podle meteorologů udržíme do konce týdne. Tak zvládněte ještě pár kritických dní a brzy se zase normálně nadechneme. Doprava. Teploty dnes trhají rekordy a proto vyhnali na silnice spoustu svátečních řidičů a cyklistů mířících k vodě. Doprava v okolí rekreačních oblastí na Olomoucku tak může houstnout. Raději mějte v záloze plán B, protože pravděpodobnost, že dneska nezaparkujete u vaší oblíbené vodní aktivity, je opravdu vysoká. Hlavně neparkujte na místech, která k tomu nejsou určena, můžete totiž blokovat průjezd záchranářům. Reakce mnoha šoférů jsou dnes kvůli úmornému vedru výrazně pomalejší a proto si raději nechávejte i větší bezpečný odstup od vozidla před vámi. A hlavně nezapomeňte na pravidelnou pauzu na zmrzlinu.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
2: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost Vědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska si v rokové abecedě dáme kanadskou kapelu, jejíž název doslova znamená figuríny pro nárazové zkoušky. A nebo chcete-li testovací figuríny v autě. Ano, to jsou Crash Test Dummies. Frontman a zpěvák Brett Roberts je známý svým hlubokým a velmi znělým basbaritonovým hlasem, který je pro Crash Test Dummies naprosto ikonický. Zkrátka a dobře, hned je poznáme.
0: Rádio Hana Skyrock a rocková abeceda.
1: I když kapela vydala spoustu skvělých songů, tak celosvětovou slávu jim přináší single z roku 1993 z alba God Shuffled His Feet.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: A pojďme si teď taky říct, co je pro Crash Test Dummies charakteristické kromě hlasu zpěváka. Je to kombinace folk rocku a alternativního rocku a jsou to i texty. Brett Roberts totiž studoval anglickou literaturu a to se odráží v celkové tvorbě. Je v tom humor, literární propracovanost a originalita. Tak doufejme, že potěší kousek, který jsme vybrali v dnešní rokové abecedě. Afternoons and Coffee Spoons. Jsou tady Crash Test Dummies na Skyroku právě teď.

0: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
1: Objevte kouzlo hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.

0: nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: krásnou neděli vám přejeme z našeho rozpáleného studia. Dneska je to napadnutí, teploty venku točí na rekordní hodnoty a jestli to takhle půjde dál, tak snad uvaříme i ty kaktusy na flóře. Tady totiž dneska vrcholí úchvatná výstava kaktusů a sukulentů, tak nepropásněte poslední šanci. Přímo v Olomouci může být také dobrá varianta unik do klimatizovaných přítmí Premier Cinemas. Tam se můžete schladit u nového sci-fi, den odhalení nebo u romantické komedie po večerce s Vladimírem Polívkou. A co zbytek regionu? Pro celý Olomoucký kraj platí teď jediné pravidlo, okamžitě skočit do vody. Vyrážíme třeba na koupaliště v Litovli a v Lošticích, nesmíme vynechat ani Šumperk a nebo koupaliště Letovice. A jestli chcete počkat, až to nejhorší peklo přejde, večer vyražte do letního kina. V letním kině Moskovice totiž už od 21 hodin a 30 minut promítají pod čírým nebem skvělou francouzskou komedii Akce milionář. No a do klasických klimatizovaných kin v Uničově, Mohelnici nebo v Šumperku můžete po západu slunce zajít na zmiňovanou komedii Po večerce. Chlaďte se, pijte hodně vody a zůstaňte s námi. Vaše rádio vám vylepšuje horkou neděli dál.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
7: Odpoledne na Skyroku.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
2: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
1: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává.
2: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
1: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden. Sport. Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.

0: oblasti. Podle meteorologů můžou přijít i bouřky. A navíc dnešní dny nejsou jen ty nejteplejší, patří stále i k těm nejdelším v roce. V tomto období jsou totiž dny delší jak 16 hodin a slunce zapadá až po 9. večer.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Doprava.
3: Teploty dnes šplhají až ke 40, což dává zabrat nejen nám, ale i našim autům. Na Hané proto dnes věnujte maximální pozornost chladící kapalině a tlaku v pneumatikách, které v tomto žáru trpí nejvíce. Pokud cítíte únavu, okamžitě zastavte ve stínu, protože mikrospánek je v tomto dusnu obrovským rizikem. Vozte sebou také dostatek čisté vody, nespěchejte a klimatizaci raději nenastavujte o více než 6 stupňů méně, než je venku, ať nedostanete teplotní šok. Víme, jak se jezdí tady a přejeme vám chladnou hlavu za volantem.
4: Posloucháte Skyrock s

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: S vámi i v téhle hodině, tak nikam neodcházejte. Největší světové hvězdy, neskutečné sportovní osudy a fotbalová show, která prostě nemá obdoby. My víme, co se děje na samotném trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď v obraze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: Dál pro vás sledujeme všechny zajímavosti z fotbalového mistrovství světa a možná vás zaujme jedna věc, které si při přenosech skoro nevšimnete. Na šampionátu se totiž rozhoduje o každém centimetru. Rozhodčím dnes pomáhá nejen videorozhodčí VAR, ale také technologie v míči a systém pro poloautomatické posuzování offsideů. Díky kombinaci senzorů v míči a kamer rozmístěných kolem hřiště dokážou rozhodčí mnohem přesněji určit okamžik přihrávání i postavení hráčů. Situace, které dříve vyvolávaly dlouhé debaty, jsou tak dnes často otázkou několika vteřin. Fotbal je sice pořád hlavně o emocích, ale čím dál větší roli v něm hrají i moderní technologie.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Špína na autě? Jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony. Bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek. Čistá jízda za vítězstvím.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máte správně naladěno, s námi víte, co se děje i o víkendu. Olomoucká zoo slaví. Poprvé přivítala na svět dvě mláďata pandy červené. Matka je prvorodička a péči o ně se teprve učí. Otcem je šestiletý samec z Francie. Rodina je ve společném výběhu. Pandy v olomoucké zoo chovají v páru už několik let. Voda na jezerech Poděbrady u Olomouce i na Plumlovské přehradě na Prostějovsku je vhodná ke koupání. To je dobrá zpráva v současném vedru od hygieniků týkající se velkých přírodních koupališť v regionu. Ohodnotili vzorky vody z Plumlovské přehrady z tohoto týdne na jedničku. Voda je vhodná ke koupání s minimálním rizikem zdravotních potíží. Stejně tak i na Poděbradech. Obě vodní plochy budou dál v létě procházet kontrolou. Sport. Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8-1. Postoupili po třetí za sebou do boje o zlato a budou útočit na první triumf od roku 2011 z Bratislavy. V nedělním finále se utkají se Spojenými státy americkými, které zvítězily nad Kanadou 4-3. Ženský národní tým získal po třetí za sebou stříbro. V repríze finále z roku 2024 podlehl Američankám 0-1.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Dnes by měla vrcholit vlna rekordních veder. Již během soboty došlo k překonání absolutního rekordu, kdy se v Doksanech na Litoměřicku vyšplhala teplota na 40,9 stupňů Celsia. Meteorologové předpokládají, že v neděli mohou být teploty ještě vyšší. I na Moravě naměříme mezi 35 a 40 stupni. Srážky nečekáme a vítr zůstane slabý. V pondělí bude převážně slunečno a o 2 až 3 stupně chladněji. Stále ale s letními teplotami přes 30. Může ale zabouřit. Doprava. Zdravíme všechny řidiče na cestách. Dnes nás trápí tropické teploty, ale také ostré slunce, které může velmi nepříjemně oslňovat. Sluneční brýle jsou dnes naprostou nutností. Kvůli extrémnímu suchu a horku navíc roste riziko, že v lesních úsecích potkáte divokou zvěř, která migruje za vodou. Buďte proto ve střehu i mimo běžné hodiny jejich aktivity. Víme, jak se jezdí tady a přejeme vám pohodový zbytek cesty. Klimatizaci nastavenou tak akorát a hlavně žádné vařící motory.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Posloucháte Skyrock.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Mother of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
5: Mother of Rock.
6: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Rádio Hana, Skyrock.
8: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok

0: steady, baby.
1: Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: v roce 1999 a také americký kytarista Steve Morse, známý především svým působením v kapele Deep Purple. A 28. červen je také den povědomí o pojištění. Tak si nějaké ještě rychle zařiďte, než se dneska s námi upečete.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
7: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia.

0: a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací, nejen z našeho regionu. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Olomoucký kraj zasáhla vlna veder a ve Šternberku teploty vyšplhaly až k 36 stupňům Celsia. Denní maxima byla překročena na 11 ze 13 dlouhodobě měřících stanic v regionu, přičemž nezvyklé horko panovalo i na vrcholcích hor. Podle meteorologů má tropické počasí vyvrcholit v neděli, kdy teploty mohou dosáhnout až 39 stupňů a noc neklesne pod 20-stupňovou hranici.
0: Sport.
1: 21-letá cyklistka Julia Kopecký ovládla na mistrovství republiky silniční závod a získala tak vytoužený zlatý double. Extrémně náročný závod doprovázený tropickým horkem museli organizátoři zkrátit na necelých 79 kilometrů. O titulu rozhodl až dramatický souboj v cílové rovince, ve kterém Kopecký porazila Kristýnu Zemanovou. Nikdy jsem nejela tak náročný mistrák, strašně mě bolí nohy, přiznala v cíli vyčerpaná šampionka.
2: Pokud se dnes chystáte ven, nezapomeňte hlavně na dostatek tekutin, pokrývku hlavy a rozhodně se vyhněte dalšímu pobytu na přímém slunci. V Olomouckém kraji bude po celý den jasno až skoro jasno a teploty se dostanou až na rekordních 40 stupňů Celsia. Také pondělí zůstane tropické, maxima budou stoupat na 33 stupňů. Během dne se začne od západu zatahovat a přijít můžou i přehánky nebo bouřky. Aktivita klíšťat zůstává po teplém a vlhkém období vysoká, takže při návratu z přírody se vyplatí důkladná kontrola.
0: Doprava.
2: Venku nás sice drtí extrémní horko, ale v autech si můžeme zařídit příjemný chládek. Pozor ale na správné nastavení klimatizace. Rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl být větší než 6 až 7 stupňů. Jinak vám při vystoupení z auta hrozí pořádný teplotní šok, angína a nebo i kolaps. Před jízdou auto raději vyvětrejte otevřením všech dveří a proud vzduchu z průduchu nikdy nesměřujte přímo na vaše tělo. Tak vám přejeme příjemné klima za volantem a hlavně bezpečnou cestu do cíle.
0: Posloucháte Skyrock.

ribcage.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 28. červen na Skyroku.
2: Tak nám zabili Ferdinanda.
3: Kterýho, paní Millerová?
1: Tato památná věta z usměvavých příběhů o Švejkovi se vztahuje k události z 28. června 1914 v Sarajevu. Je zde zastřelen následník trůnu rakousko-uherské monarchie František Ferdinand. Incident se stává záminkou pro rozpoutání první světové války, která trvá do roku 1918 a na jejímž konci je i samostatná Česká republika. Ve znamení konce se nese také 28. červen 1979 ve studiích Muscle Shoals v americké Alabamě. Legenda Big Beatu Bill Haley zde natáčí své poslední songy. Opouští nás o dva roky později v roce 1981. Naopak příjemné pro rockové fandy je 28. červen 1996. Skupina Kiss v Detroitu na Tiger Stadium hraje opět v původní sestavě Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley a Peter Criss. Prvnímu koncertu přihlíží necelých 40 000 diváků. Turné Alive Worldwide Tour končí po 192 koncertech za 11 měsíců. Celkově vydělává přes 43 milionů dolarů s průměrnou účastí cirka 14 000 fanoušků na jeden koncert. Nakonec narozeninová gratulace Davidu Knightsovi, basistovi Procol Harum. Přichází mezi nás 28. června 1945. Rokový výběr z událostí máme pro vás i zítra. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, naše hráče už jsou z mistrovství světa doma a fotbalová veřejnost a pozornost se znovu obrací k české lize. Ta si tak sice ještě užívá letní pauzu, ale hráči rozhodně neleží na pláži, nabírají kondici, trénují, čekají přípravné zápasy a skládají se kádry na novou sezónu. Na telefonní lince je mluvčí Sigma Olomouc Jirka Fischer. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den posluchačům.
1: Jirko, fanoušci se nás ptají logicky na změny v kádru, odchody, příchody. My víme, že se to turbulentně mění, tak jak jsme na tom teď koncem června v Sigmě.
2: Momentálně můžeme říct to, co už vlastně proběhlo i médii. Daniel Šturm odešel za rekordní sumu do pražské Slávie. Naopak se podařilo přivést islandského reprezentanta do 21 let Hilmira Mikaelsona, útočníka urostlého. A tak, jak říkáš, je to turbulentní ve fotbale. Na dalších posilách se pracuje, tak uvidíme, co přinesou následující dny.
1: Až se něco stane, dáme vědět, jak teď vypadá letní režim hráčů, co dělají, co je před nimi v těch nejbližších dnech.
2: Dovolenou mají hráči za sebou, samozřejmě i během ní plnili individuální plány. Teď už se v těch vysokých teplotách potí tady v Olomouci, přípravu začali v pondělí na hřišti a polikají dávky trenérů. Teď je to hodně o běhání, o nabírání kondice a kluci makají, aby byli připraveni na start sezony.
1: Přípravné zápasy?
2: Přípravné zápasy nás čekají v tom prvním červencovém týdnu. Vlastně tři zápasy ve Slatinicích na tradičním místě, ve středu proti Skalici, potom v sobotu dvojzápas proti Banské Bystrici a Kroměříži. Přesné časy najdou fanoušci na našich stránkách sigmafotbal.cz.
1: A fanoušci se právě ptají, co pro ně chystáte na stadionu v nové sezóně, kdy se opět potkáme na tribunách.
2: Poprvé v ligové soutěži se na tribunách můžeme potkat o víkendu 1. nebo 2. srpna, tři zápasy proti Mladé Boleslavi. Tam ještě čekáme na to, jak se rozhodnou televizní stanice. Těch novinek samozřejmě bude dost. Jednou z nich, kterou bych určitě zmínil, je, že pokračuje spolupráce s fanoušky, kteří založili spolek Sigma Fans. Zavedli jsme rodinný sektor na tribuně Karla Bricknera. Těch věcí bude určitě během sezóny spousty, ať už jde o fanzóny a další věci.
1: Říká Jiří Fischer z SK Sigma Olomouc. Děkujeme za aktuální novinky z klubu. Jako mediální partner Sigmy se už těšíme, až se znovu roztočí ten ligový kolotoč a budeme fandit společně. Jirko, děkujeme, hezký den a pohodový víkend. Ahoj.
2: Rádo se stalo, Lukáši. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Skyrock a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací, nejen z našeho regionu. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Olomoucký kraj zasáhla vlna veder a ve Šternberku teploty vyšplhaly až k 36 stupňům Celsia. Denní maxima byla překročena na 11 ze 13 dlouhodobě měřících stanic v regionu, přičemž nezvyklé horko panovalo i na vrcholcích hor. Podle meteorologů má tropické počasí vyvrcholit v neděli, kdy teploty mohou dosáhnout až 39 stupňů a noc neklesne pod 20-stupňovou hranici.
0: Sport.
1: 21-letá cyklistka Julia Kopecký ovládla na mistrovství republiky silniční závod a získala tak vytoužený zlatý double. Extrémně náročný závod doprovázený tropickým horkem museli organizátoři zkrátit na necelých 79 kilometrů. O titulu rozhodl až dramatický souboj v cílové rovince, ve kterém Kopecký porazila Kristýnu Zemanovou. Nikdy jsem nejela tak náročný mistrák, strašně mě bolí nohy, přiznala v cíli vyčerpaná šampionka.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďme se podívat, co pak se děje. Extrémní teploty o víkendu zaplnily Štěrkopísková jezera Poděbrady a Náklo na Olomoucku, kde návštěvníci zcela zaplnili pláže i přilehlá parkoviště. Někteří řidiči na Poděbradech kvůli snaze ušetřit za parkovné odstavovali vozy na příjezdových cestách, čímž ohrozili případný průjezd záchranářů. Meteorologové navíc varují, že v neděli teploty v regionu překročí 37 stupňů Celsia a doporučují proto dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně oslavila 30 let od zahájení svého provozu. U příležitosti tohoto významného jubilea odehrál komorní soubor Janáčkovy filharmonie Ostrava unikátní koncert přímo v podzemní kaverně elektrárny. Unikátní technické dílo, jehož stavba trvala od roku 1978 do roku 1996, navíc krátce před výročím potvrdilo svou skvělou kondici, když post v březnu letošního roku překonalo historický rekord v množství dodané elektřiny do sítě.
0: Sport.
1: Fotbalisté SK Sigma Olomouc úspěšně zahájili letní přípravu, když v prvním utkání v Hutisku porazili slovenský Ružomberok těsně 1-0. Trenér Pavel Hapal protočil v obou poločasech téměř celou sestavu a ocenil splnění kondičního záměru i vítězný výsledek. K dalšímu přípravnému duelu nastoupí Hanáci už ve středu od 17 hodin ve Slatinicích proti Skalici.
2: Pokud už máte nekonečného pocení plné zuby, nebojte. Vidíme světlo na konci tunelu. Ta nejhorší výheň brzy skončí. Sice před sebou máme ještě pondělí, ale...

0: teploty dnes trhají rekordy a proto vyhnali na silnice spoustu svátečních řidičů a cyklistů mířících k vodě. Doprava v okolí rekreačních oblastí na Olomoucku tak může houstnout. Raději mějte v záloze plán B, protože pravděpodobnost, že dneska nezaparkujete u vaší oblíbené vodní aktivity, je opravdu vysoká. Hlavně neparkujte na místech, která k tomu nejsou určena, můžete totiž blokovat průjezd záchranářům. Reakce mnoha šoférů jsou dnes kvůli úmornému vedru výrazně pomalejší a proto si raději nechávejte i větší bezpečný odstup od vozidla před vámi. A hlavně nezapomeňte na pravidelnou pauzu na zmrzlinu.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Skyrock.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrok.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Začneme ve fakultní nemocnici Olomouc. Tady jsme byli svědky dojemného příběhu se šťastným koncem. Malý Tomášek přišel kvůli nezhoubnému nádoru o půlku čelisti, kterou ale lékaři úspěšně nahradili implantátem z titanu. Podrobnosti píše Olomoucký report. Přerovští školáci ovládli turnaj během mistrovství světa v hokejbale. Mimořádného sportovního úspěchu dosáhli žáci základní školy Želatovská. Po vítězství v ostravské kvalifikaci vybojovali prvenství také ve finálovém turnaji ostravského poháru. O jejich úspěchu píše web Přerov EU. A kdy napradět bez davu? KKO zveřejnilo unikátní statistiku s průměrným počtem návštěvníků na pradědu. Díky ní budete vědět, kdy se na výlet do Jeseníků vydat a kdy raději zůstat doma. Statistiku najdete na Šumperském deníku. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Trvá do roku 1918 a na jejímž konci je i samostatná Česká republika. Ve znamení konce se nese také 28. červen 1979 ve studiích Muscle Shoals v americké Alabamě. Legenda Big Beatu Bill Haley zde natáčí své poslední songy. Opouští nás o 2 roky později v roce 1981. Naopak příjemné pro rockové fandy je 28. červen 1996. Skupina Kiss v Detroitu na Tiger Stadium hraje opět v původní sestavě Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley a Peter Criss. Prvnímu koncertu přihlíží necelých 40 tisíc diváků. Turné Alive Worldwide Tour končí po 192 koncertech za 11 měsíců. Celkově vydělává přes 43 milionů dolarů s průměrnou účastí cirka 14 tisíc fanoušků na jeden koncert. Nakonec narozeninová gratulace Davidu Knightsovi, basistovi Procol Harum. Přichází mezi nás 28. června 1945. Rokový výběr z událostí máme pro vás i zítra. Nenechte si ho ujít.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Melodický rock? To je Skyrock.
3: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: První letní týden pokračuje a při červnových a červencových vedrech se můžeme schladit v klimatizovaných kinosálech moravských kin. Premiéry tohoto týdne za naše filmové experty představuje Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema. Radku, ahoj.
2: Zdravím posluchače a ahoj Lukáši. Tento premiérový týden je super. A to z mnoha důvodů. Kromě toho, že je školní rok u konce a začalo nám léto, což by samo o sobě skoro stačilo, máme v kinech novou premiéru ze světa DC, Supergirl.
3: Nesmíš mě opustit.
2: Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouších hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
4: Ty seš to pako z toho pajzlu.
3: Pako? Jak říkám já tobě?
4: To sedí.
2: Film uvidíte v kinech jak z titulky, tak v českém znění.
1: Co je podle tebe symbol léta?
2: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky. S dokonalým načasováním tak přichází česká komedie Po večerce, která sice není o první lásce, ale o té největší určitě. Film se odehrává v prostředí letního tábora, kde zaskakující vedoucí Kráťa v podání Vladimíra Polívky čelí návštěvě z hygieny. A návštěva se nečekaně protáhne. Další role stvárnili Václav Neužil, Hana Wagnerová nebo Ondřej Pavelka.
5: Tak já bych teda zůstala, jestli si to u toho ohně myslel vážně.
6: Po druhý už to samou chybu neudělal.
2: Tenhle film vás zahřeje, naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
1: Díky, super.
7: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
1: Co když nám tohle řeknou naše děti?
8: Quick?
9: Nuže, akce!
2: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
8: Tady?
7: To bylo perfektní!
2: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se neúplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované zábavy a smíchu.
1: Děkujeme, nový Mimoni, česká táborová komedie Po večerce a také ségra Supermana, tedy Supergirl, jsou letní filmové premiéry v našich kinech a za filmové experty dostal slovo Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinemas Olomouc. Opatruj se.
2: Díky za rozhovor, Lukáši. Přeju všem posluchačům krásné léto a nezapomeňte, že klimatizované sály kin jsou kromě vody také velmi osvěžující.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: give you watching star.
1: Johanna, okruh, Skyrock.

I won't move it. I won't move it.

I'm going home, baby.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 29. červen se Skyrokem. Na úvod se potěšíme roztomilou metaforickou pohádkou pro dospělé Malý princ.
2: Dospělí si potrpí na číslice. Když jim vypravujete o novém příteli, nikdy se vás nezeptají na věci podstatné. Nikdy vám neřeknou, jaký má hlas, které jsou jeho oblíbené hry. Místo toho se zeptají, jak je starý, kolik má bratrů, kolik váží, kolik vydělává jeho otec. Teprve potom si myslí, že ho znají.
1: Toto milé pohlazení v uspěchaném světě mají jistě mnozí z nás v knihovně. Jeho autor, francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, přichází na svět dnes v roce 1900 v Lyonu. Od roztomilé knížky k roztomilé hračce pro dospělé milovníci mobilních technologií si poprvé kupují proslulý iPhone. Společnost Apple ho uvádí na trh 29. června 2007. Hraním pokračujeme do světa počítačových her. 29. června 2008 vychází první ze série her Guitar Hero, které pojednávají o rockových kapelách. Ta první je spojena s Aerosmith. Nakonec událost z rockové branže. 29. června 1968 oznamuje médiím baskytarista Noel Redding svůj odchod ze skupiny Jimi Hendrix Experience. Zítra opět rockově lovíme v dějinách. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.